0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, za chviličku 7. hodina a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Česko má nový teplotní rekord. Stanice Roxany na Litoměřicku v sobotu naměřila 40,9 stupně Celsia, čímž překonala dosavadní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice. Rekord padl i v pražském Klementinu, nejdéle fungující meteorologické stanici v zemi, kde teplota dosáhla 39 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byly rekordy pro 27. červen překonány nebo vyrovnány na 156 ze 171 stanic. Klimatizace už není jen výsadou kanceláří nebo novostaveb. Stále více českých domácností si pořizuje zařízení pro chlazení interiéru a nákupy plánuje dříve než v minulosti. S přibývajícími tropickými dny roste zájem o mobilní klimatizace a moderní ochlazovače vzduchu. V počtu prodaných kusů ale stále vedou klasické ventilátory. A pojďme také na mistrovství světa. Jordánsko sice ve svém posledním zápase na šampionátu favority z Argentiny potrápilo, porážce 1-3 se ale nevyhnulo. Rekordní 19. brankou se blízkl argentinský hrdina Lionel Messi, který tak prodloužil svoji ofenzivní sérii na 7 zápasů. Rakousko golem z poslední akce zachránilo postup po remíze 3-3 s Alžírskem. Kongo otočilo utkání s Uzbekistánem a po výhře 3-1 slaví historický postup ze skupiny. Ve zbrankovém souboji hráči Kolumbii obhájili první místo před Portugalskem a vyřazení odvrátilo Chorvatsko vítězstvím 2-1 nad Ghanou a za Anglii, která přehrála Panamu 2-0, obsadí druhé místo ve skupině L. Dál jdou ze třetího místa také Afričané. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Apartmán se střešní terasou za 13 milionů korun. Tak to je realita. Tohle jsou aktuální ceny novostaveb a konkrétně třeba té, co se bude stavět ještě letos v pardubických Nových Jesenčanech. Pětipodlažní dům v ulici Na Záboří by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2028.
0: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
6: Teploty po ránu rychle letí nahoru, kolem 10. dopoledne už neměříme 32 stupňů. Odpolední teploty se už pak budou pohybovat mezi 38 až 41 stupni Celsia a i dnes se očekávají historické teplotní rekordy.

0: já jsem dneska tak strašně nevyspaná. Možná to má většina posluchačů podobně jako já.
1: No je příjemně venku, co si budeme povídat.
0: Víš, tam už normálně padají ty sněhové vločky a podobně. Mráz, zima. Přátelé, ještě to vydržme, ještě dneska. Přežijeme tu tropickou noc a pak už bude dobře. Dejte vědět, kdo stáváte s námi, Lea Dindější, Filip Lejček s vámi. Tak startujeme nedělní vysílání z Eteru Hit Rádia právě teď 3 minutky po 7.
2: Hit Rádio Černá Hora.

0: cestách, kamarádi, startuje totiž hlavní dovolenková sezóna, kde statisíce českých letních migrantů vyráží na dovolenou auty do všech koutů Evropy, co si budem, nejvíce pak do Řecka a taky Chorvatska. No a aby tak těmhle zemím nedošla trpělivost a nechtěla české výletníky rozdělit po celé Evropě skrze nějaké kvóty, že jo, co si budem. Takže dejte si bacha, skoro všude se zpřísňovala pravidla a zvyšovaly se pokuty. Víš, co udělali Filipe v Itálii?
1: Co?
0: Tak třeba v Itálii si v autě s dětmi už nezapálíš. A na Slovensku?
1: Na Slovensku co?
0: Tam potřebujete místo dálniční známky, zpřísňovala pravidla a zvyšovaly se pokuty. Víš, co udělali Filipe v Itálii?
1: Co?
0: Tak třeba v Itálii si v autě s dětmi už nezapálíš. A na Slovensku?
1: Na Slovensku co?
0: Tam potřebujete místo dálniční známky elektronickou vinětu.
1: Vinětu elektronickou.
0: Ano, tak... vinětu.

0: za chladem, ne za teplem.
1: Každopádně dejte vědět, kam vyrážíte, a aby toho nebylo málo, tak ještě třeba v Rakousku si připravte až 130 tisíc korun za nepřipoutané dítě v sedačce. A?
0: No to už je částka, to si myslím ale zase, že si každý rozmyslí potom, ano, a určitě na to nezapomene, ale Češi, my bychom na to ani neměli, takže by nás tam museli rovnou zatknout.
1: Jdeme hrát další muziku, hezké ráno.

0: Minutka. Jak se to říká? Počkej, chci říct, že je 7:45, ale minutka po.
1: Minutka po 7:45, můžeš říct normálně.
0: Já jsem se normálně do toho teď zavotala, jak je už tady horko ve studiu. Každopádně naši posluchači nám píší krásné zprávy. Dobré ráno, miláčkové, teď jsem se vrátila z procházky s pejskem a tak jsem se orosila, že skočím rovnou do vany. Tak se nám ve studiu nerozpuste, byla by to škoda, jste prima, zdraví Irenka z Prahy.
1: No, já jsem jenom chtěla, aby posluchači věděli, že my v tom jedeme s vámi, jo. Tady jako klimatizaci máme, ale ona funguje tak jako různě. Takže
0: až o 9 hodin, řekni to.
1: Ne, jo, ano, my to práskneme. Nám jede až o 9 hodin, takže do 9 z tady budeme jako trošku potit, takže jsme v tom s váma, nejsme rozmazlený tady.
0: Aktuálně tady u nás ve studiu máme 30,6 stupňů Celsia.
1: No, to je krásná teplotka.
0: Tak prosím vás, chlaďte se už od brzkého ráda. Za chviličku Lady Gaga, Linkin Park, tak buďte s námi.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: pestrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
2: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově míně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete
6: si. Tisku levně.cz.
0: Náplně hned.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Já vás taky love you. Hezké dobré ráno, DJ Snake, Justin Bieber, teď už Filip Lejček a jeho ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, v čínském městě Wu Si prasklo v kanceláři.
0: Počkej, v jaký
2: městě? Wu Si.
0: Já ti rozuměla, Wu Si.
2: Ne, Wu, pomlčka Si.
0: Dobře, pokračuj.
2: Tak tam prasklo v kanceláři obří akvárium se 4 tunami vody a stěna povolila. Na podlaze skončilo 25 vzácných okrasných ryb, jejichž hodnotu majitelé vyčíslili na 1 000 000 korun. Evropa aktuálně zažívá vlnu veder, to známe všichni. Symbolem spalujícího horka se stalo virální video sdílené na sociálních sítích, na kterém Francouz smaží plátky slaniny a vejce pomocí pánve na rozpáleném parapetu, jen za pomocí slunečních paprsků. No a 21-letý Jacob z Anglie ukázal, že má životní priority skvěle srovnané. Peníze našetřené na zálohu na vlastní bydlení se totiž rozhodl utratit za životní zážitek. Vzal svého 80-letého dědečka a společně vyrazili do New Yorku na zápas mistrovství světa Anglie-Panama. Mohli mít radost, protože Anglie včera vyhrála 2-0.
0: To je krásný. Tomu říkám krásná zpráva na závěr.
2: Jako je, akorát nevím, jestli srovnaný priority radši fotbalní záloha na bydlení. U mě ano, ale u spousty posluchačů bych řekl, že ne.

0: po ránu jsme si zopákli abecedu, i když nám škola skončila, teda hlavně studentům a nám pedagogům. Každopádně dnešní den, 28. červen, je Mezinárodní den piercingu. Napište mi, jestli jste někdy někdo měl nějaký piercing a na kterém místě to bylo. Já se přiznám, že ve 14-15 letech jsem si nechala propíchnout pupík. Vydrželo mi to asi tak půl roku, protože jsem si tu náušničku pak nechtěně vytrhla o svetr. Už jsem si zpátky nedala, ale jizvu mám do dneška. A taky jsem bohužel byla obětí trendu piercing v jazyku a ten jsem po 3 týdnech vyndala.
1: Ježíš, a tohle to měly vlastně u nás holky na základce ještě.
0: Já jsem nosila ještě takový ty umělý do nosu. Ty prodávali bravíčku tenkrát. Ano.
1: Ale tak ty byly v pohodě. Já si pamatuju, že se to úplně třeba nepovedlo, ta instalace, a měly potom holky právě s tím zdravotní problémy, protože samozřejmě je to zásah do těla. Takže ano. Já jsem toho nikdy zastáncem nebyl, ale chápu, že přesně tebe bych typoval na to, jak jsi říkala, a ještě něco navíc, co jsi nám vlastně neprozradila tady.
0: Jako kam do bradavky, ne?
1: To je vidět přes tričko teď, přátelé.
0: Každopádně dejte nám vědět na 777-937-777, kde jste piercing měli vy a my vám k tomu budeme hrát. Labouche Florida anebo Benson Boone.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: Pořiďte si nový nebo použitý paddleboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
1: náplně hned.

0: Podcast.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: On air.
2: Online.
0: I w aplikacji Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásné nedělní ráno, je 8 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nejvyšší stavbu v Česku, slavný vysílač Liblice 2, pravděpodobně čeká odstřel. Jeho obří antény dříve pokrývaly celé naše území a slyšet byly až na severu Afriky. V době moderních technologií ale rádiové stanice na středních vlnách přišly o posluchače. Unikátní technická konstrukce už nevysílá a její éra se tak definitivně uzavírá. Klienti cestovních kanceláří byli dosud zvyklí dorazit na letiště a odbavit se i z kufry u přepážky. To se začíná měnit. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle Asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si pasažéři musí zvykat. A pojďme také na fotbal. Záložník Tomane Diakité z pobřeží Slonoviny a francouzský stoper Angen Gessan dokončili přestup z Liberce do Slávie. Oba fotbalisté podepsali smlouvy na 5 let, uvedl český mistr na webu. Opačným směrem zamířil Jan Bořil, Alexander Bužek a Vasil Kušej. Kluby jejich přestup finalizují. Podle generálního ředitele Slovanu Jana Nezmara nemá velikost celého transferu v českém fotbale obdoby. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Škoda Auto představila svůj největší model Peak, 7-místné elektrické SUVčko. Výroba začne v létě v Mladé Boleslavi. K prvním zákazníkům dorazí na přelomu roku. Auto nabídne dojezd přes 630 km, výkon až 220 kW a nové digitální a designové prvky.
5: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
3: Teploty hned po ránu letí rychle nahoru, kolem 10. dopoledne už naměříme 32 stupňů, odpoledne mezi 38 až 41 stupni. I dnes se tady očekávají historické teplotní rekordy.

0: dobré ráno, Filipe, dobré ráno.
1: Krásné teplé ráno.
0: Ale moc teplé ráno, to horké nejvíc ráno. Teplé, horké ráno. Každopádně, přátelé, držme si palce, dneska všichni jsme v tom společně, bude horko, teplo. Pane Bože, já už se tady rozpouštím, zapněte nám tu klimatizaci. Každopádně doufám, že budete mít dobrou náladu i tak, my se vám postaráme o playlist Alex Warren anebo One Direction právě teď. Hezké neděli.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Ordinary Alex Warren, hezké dobré ráno. A pozor, pozor, pozor, posíláte děti hned po vízu na tábory? Tak my tady s Filipem pro vás máme tipy expertů, jak je tam vypravit, aby si to tam co nejvíce užili. Takže bacha, žádný tablet ani mobil, to je jasný, to je asi taková ta první věc, která nás napadne, i když se budou zaklínat na smrt svého křečka, že ostatní je tam mít budou. Nepřehánějte to s balením, stejně budou nosit jen jedno tričko, jedny kraťasy. Zažil jsme to každý z nás, ne?
1: Já, hele, to mám docet takhle.
0: A pošlete tam s nimi... pošlete tam s nimi aspoň jednoho jejich kamaráda, ať se mají od čeho odrazit, což je taky super. Já jsem vždycky jezdila s kámoškou.
1: To je důležitá věc, protože když vám to tam třeba nesedne, ten kolektiv, nebo tomu ano. vašemu dítěti, tak ten tábor, já jsem třeba jezdil dokonce na 3 týdny a zažil jsem tábory, kde se mi nelíbilo a bylo to jako hodně nepříjemný. Takže tohle pravidlo si myslím je vůbec nejdůležitější ze všeho.
0: No a taky, abyste jim psali každý den o pozitivních věcech. Není nic horšího, než když mrně kouká, jak všem chodí zprávy a jemu prostě nic. Já třeba, když můj malej Nikolás jezdil, dneska už je mu 15 na střední, jezdil na tábory každý rok na takový policejní, tak jsem mu fakt psala každý den, vždycky každý den jsem posílala jeden dopis. A bylo to skvělý, protože zažil opravdu jednou to, že všem chodili dopisy a maminka se na něj vyprdla. Naopak od něj žádné zprávy nečekejte. Byť pokud jsou, tak jsou nádherným artefaktem českého dětského písemnictví, co si budem. Takhle kamarád se přišel z tábora pohledne a tam bylo. Ahoj mami, ještě jsem nechcíp, Vojta.
1: No, tak taky může být, jestli tam nenapsal B na konci, tak je to v pořádku, no.
0: Tak pokračujeme dál, jdeme na Roberta Milese Children a taky Pink. What about us? Právě teď.

0: Přesně. Do toho nového dne, i když možná většina z vás budete nevyspinkaní, co si budem, co? Každopádně nezapomeňte, že i dneska se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, kde budeme dělat radost někomu z vás, kdo má, měl nebo bude mít narozky. Tak jak jste zvyklí, každou sobotu a neděli to už je naše taková, nechci říct rubrika, ale událost, kterou tady spolu sdílíme, kde vám vlastně naše Hit Radio dělá radost. Za chviličku Nico Santos, Alok, Bruno Martini a nebo Kelly Clarkson. Buďte s námi a hezké ráno.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.

0: vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: neskutečně pozitivní vibe tohohle songu. Zrovna včera jsem si jela v autě, stáhla jsem si střechu, když jsem jela za tebou, Filipa, jak jsme si to užili. Teď už ranní update.
1: Ranní update.
2: Italské Benátky hlásí další bizarní incident s neukázněnými turisty. Tentokrát kvůli skoku z historického mostu. Dvojice mladíků se rozhodla osvěžit v proslulém kanálu Grande přímo před zraky šokovaných místních obyvatel. Děkuji ti, dostali pokutu jinak ty mladíci, ale nevadí.
0: Když jste si na mě mávnul a ne, já to brala jako
2: znamení. Já jsem vůbec nemávnul, aspoň nelži, prostě dostali pokutu, nemůžou do Benátek, jo? Obří smůlu měl řidič luxusního Ferrari v Londýně, který nezvládl řízení hned po odjezdu z autosalonu. S novým autem v hodnotě několika milionů korun ujel sotva 200 metrů, než čelně narazil do pouliční lampy. Naštěstí se mu nic nestalo. Mladý pár v Německu zažil na vlastní svatbě šok, když jim snubní prsteny během obřadu uletěly do nebe. Můžeš si ten mikrofon i vypnout, jo? Svědek je totiž nešikovně přivázal k balónkům s heliem, které poryv větru okamžitě vytrhl nevěstě z ruky, takže byly bez prstýnku.
0: To je znamení, že se neměli brát.
2: Přesně tak, ale prý se svatebčané složili na nové a o týden později si je vyměnili znovu tady.
0: Tak jsem zvědavá, jak dlouho jim to vydrží.
2: Měsíc, možná dva.

JC Stewart, Filip Lejček, Leona Dendější, Hit Radio, 8 hodin 42 minut, 28. červen, hezké dobré ráno. Za pár minutek bude dopoledne, to znamená, že po 9. hodině tady bude slibovaná, zmiňovaná narozeninová ruleta. Tak jsem zvědavá, komu z vás uděláme dneska radost. Do té doby samozřejmě skvělá muzika Sugar Babes, Black Eyed Peas, nebo Jonas Blue a Something.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
2: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
1: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
2: Družstevní byty Chlumec.cz.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.

0: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?

0: Moravskoslezského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, za chvilku 9. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely. V zasažené oblasti si budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich ale 19 zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curaçao. Řeší dopravu za zbytkem výpravy. Na síti X o tom dnes informovali hasiči. Český USA Air tým přiletěl do Venezuely pomáhat s vyprošťovacími pracemi po silných zemětřeseních, která zemi zasáhla ve středu. V Česku za prvních 5 měsíců roku přibylo 8862 firem, meziročně o 29% více. Je to nejvyšší přírůstek v tomto období od roku 2017. Od ledna do konce května vzniklo 16283 společností, tedy o 15% více než ve stejném období loňského roku. A pojďme také na mistrovství světa ve fotbale. Jordánsko sice ve svém posledním zápase na šampionátu favority z Argentiny potrápilo, porážce 1-3 se ale nevyhnulo. Rekordní 19. brankou se blízknul argentinský hrdina Lionel Messi, který tak prodloužil svoji ofenzivní sérii na 7 zápasů. Rakousko golem z poslední akce zachránilo postup do poremíze 3-3 s Alžírskem. Kongo otočilo utkání s Uzbekistánem a po výhře 3-1 slaví historický postup ze skupiny K. Ve zbrankovém souboji hráči Kolumbie obhájili první místo před Portugalskem, vyřazení odvrátilo Chorvatsko vítězství 2-1 nad Ghanou a za Anglií, která přehrála Panamu 2-0, obsadí druhé místo ve skupině L. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Ve východních Čechách máme o jeden dopravní problém méně. Na křižovatce ve Svinarech v Hradci Králové už je hotovo a doprava se tam vrátila do normálu. Jsou tady nové chodníky, přechody, provedly se také bezpečnější úpravy. Celkově je to tady pro řidiče a taky chodce přehlednější a tím pádem i bezpečnější.
8: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
6: Teploty už takhle po ránu a dopoledne letí rychle nahoru. Už za chvíli by mělo být 32 stupňů Celsia a odpolední maxima až na 41, takže hlavně chránit se před sluncem, hodně pít, no a být trpělivý a vydržet do zítra.
9: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dendější na Hit Radio.
10: Hezké dobré nedělní dopoledne, 9 hodin, 2 minutky, k tomu s vámi Filip a Lea. A taky strašně moc horka, tepla, sluníčka, ale my to společně zvládneme, protože na to nejste sami. Jsme v tom všichni zajedno. Já věřím, že to vydržíme, dodržíme pitný režim, ochlazování a tak podobně. Nebojte, až budou hity na přání k vaření, tak já si myslím, že si dáme studenou sprchu zimní k songu. Teď už Aleš Kvoři a nebo Leony, Don't Worry. Hezkou neděli.
9: Hit Radio Černá Hora.

0: Hezkou neděli, nejteplejší týden v roce pokračuje a to po celé Evropě. Sami pociťujeme to obrovské horko. Nám už teda konečně tady ve studiu zapli klimu, takže už je nám krásně. Každopádně ve francouzském městě Nantes dokonce přišli řidiči tramvají a autobusů do práce v sukních, protože šortky mají přísně zakázané. Stěžují si, že teplota v tramvajích může dosáhnout až 50 stupňů Celsia, což je pro mě teda nepředstavitelný, to už je víc jak nějaká sauna. Tak to je prostě naprosto pochopitelné, že jo? No. Já si myslím, Filipe, že by si taky měl vytáhnout svůj minisukni.
1: Ale to je dobrá vychytávka, to bych spíš typoval na...
0: Bez kosku je to normální.
1: To bych typoval na Čechy, víš, zakážou mužům šortky, no tak se vemou sukně.
0: A bílý ponožky v sandálech.
1: To jim nikdo nezakázal, že jo? Ale teď jsem se třeba bavil s jedním řidičem, který jezdí Rally Dakar v takových těch mašinách a prej říkal, že v té kabině toho závodního vozu je až 68 stupňů Celsia, takže si to představte.
0: Strašný.
1: Že tenhle člověk vlastně teď, když vyjde ven dneska, jak si řekne, ježiš, to je chladno, zase veme si mikinu už, jo, třeba.
0: No a co ta tvoje minisukně?
1: Minisukně nemám.
0: A přineseš si ji příště?
1: To musí být nepohodlný pro chlapy, hrozně divný.
0: Tak mám to tam aspoň větrá, ne?
1: No, ale stejně si musíš říct jako boxerky, že jo?
0: Bim bam.
1: Jinak by to byl Big Ben takový tam. U někoho.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: Pojďme radši hrát Shakiru. Stejně chci vidět tu minisukni.

0: Dermot Kennedy, Kiss Me. Hezké dobré dopoledne, 9:45 aktuální čas. Posloucháte Hit Radio a blíží se narozeninová ruleta. To znamená, Filipe, že za 3, 2, 1 můžou, co?
1: Volat.
0: Kam?
1: Na telefonní číslo.
0: 800.
1: Který řekneš ty.
0: Ty ho nepamatuji.
1: Já si to nepamatuji, to říkáš vždycky, no samozřejmě, přátelé, 800, vidíte to, jo.
0: 800-937-937. Tak, teď to zopakuj.
1: 800-937-937, přátelé, a hlavně, co je skvělý na týhletý ruletě, to je jediná ruleta na světě, kde nemůžete prohrát, tam jedině můžete něco vyhrát.
0: To je pravda, vždycky nějaký song a hlavně nezapomenutelný zážitek, takže volejte právě teď.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika,
9: sportáky,
8: zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
12: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během 2 dnů na 2 stagech se představí 3 sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
13: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
14: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Play Little Sims Burna Boy We Pray a my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Komu dneska uděláme radost? Ptám se, koho máme na telefonu. Haló, haló, tady Lá Hit Radio.
1: Ahoj, tady Jana Pavlíková.
0: Jana Pavlíková, odkud?
1: Já volám z Lipna.
0: Z Lipna, ježiš, tam máte krásně určitě. Už jsi se byla schladit?
1: No, ještě ne, odpoledne na to dojde určitě.
0: A jaké Lipno je? Teplé, studené, ochladí?
1: No, dá se, no. Trošku to ochladí, ale že by to jako bylo něco pořádného,
0: to ne. Už je to kafíčko.
1: Mhm.
0: A plány na dnešní den?
1: No, to klasika, no. Po obědě uspat malou a pak voda, no.
0: Kolik je malé?
1: No, 2 roky jí byly.
0: 2 roky, takže budeme hrát pro ní?
1: Ano, přesně tak.
0: A datum?
1: 26.2024.
0: 26. Dobře, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvé dcery, která bude mít nebo měla 2 roky. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně ho pošleme, popřejeme všechno nejlepší. A taky tady máme i nějaký ten dáreček. Pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Vanilla Ice, Ice Baby, hit 90. let. Ten by nás pořádně schladil.
1: Další.

0: is crazy.
1: Tak dosytice.
0: Bobo, there is a party.
1: Jo, to bude super.
0: Dobře, takže party proběhla.
1: Ona hrozně ráda tančí, takže to bude akorát pro ní.
0: No tak super, máš ji teď u sebe?
1: Je schovaná na balkóně teďkon.
0: Dobře, tak teď je to na tobě, aby si jí mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku a třeba i pozdravit někoho. Pojď na to.
1: Tak, Teresko, my ti teda přejeme všechno nejlepší k narozeninám, i když to minulý víkend nevyšlo. Tak doufám, že to pořádně oslavíme teďkon a ať jsi stále pořád zdravá a šťastná a praštěná jako doteď. To ti přeje mamka a tačka.
0: Praštěná po kom?
1: No, a to je asi po všech, no.
0: Po všech dohromady, zdědila nějaké ty geny. Po no. Tatínkovi i mamince.
1: Ale.
0: Já to ráda slyším, protože je fajn, když i dospělí jsou občas jako děti. Máme takový to infantilní dětinské chování, co si budem. My jsme taky vlastně pořád děti, že jo?
1: No, to jo.
0: Tak jo, tak krásný přáníčko, my se tady s Filipem samozřejmě přidáváme, přejeme všechno nejlepší. Hlavně zdravíčko, to je to nejdůležitější. Nebudu tě napínat, protože tady máme kurz letního biatlonu od firmy Na zážitky. Ať už pro tebe nebo partnera, můžeš si vyzkoušet, protože biatlon známe jako zimní sport, ale on je právě i letní, má takovou letní formu a stojí to za to si to vyzkoušet.
1: Jo, tak děkuju, to využijem určitě.
0: No tak skvělý, tak vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a samozřejmě DJ Boba posíláme právě teď za tebou a tvojí dcerou, ať si to užijete, Tereskou. Měj se krásně, ahoj.
1: Mě taky, nashled.

0: Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
5: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
6: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
5: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: zápasí souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
1: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum. Detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou neděli je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Ceny počítačových pamětí, čipů nebo notebookových komponentů mohou letos zrůst až o desítky procent. Stejně tak letos zřejmě podraží i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek čipů a dalších součástek kvůli přesunu výrobních kapacit k AI technologiím. Vyplývá to z vyjádření distributorů a analytiků. Energetické nápoje zažívají obrovský boom a v Česku už tvoří 4% trhu s nealkem. Jejich prodeje neustále rostou, přičemž největšími spotřebiteli zůstávají hlavně mladí lidé. Odborníci přitom varují před vysokým obsahem cukru a kofeinu, který může škodit zdraví. Lékaři proto stále hlasitěji volají po regulaci a omezení prodeje dětem pod 16 let. A pojďme také na sport. Fotbalové mistrovství světa má za sebou základní skupiny a už dnes večer vypukne první zápas v play-off, ve kterém se utká domácí Kanada proti Jihoafrické republice, a to od 21 hodin. Už zítra v 19 hodin pokračuje program zápasem Brazílie-Japonsko a ještě později se hraje utkání mezi Německem a Paraguají. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Apartmán se střešní terasou za 13 milionů korun. Tak to je realita. Tohle jsou aktuální ceny novostaveb a konkrétně třeba té, co se bude stavět ještě letos v pardubických Nových Jesenčanech. Pětipodlažní dům v ulici Na Záboří by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2028.
8: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
6: Ohledně počasí určitě už víte, že dnes nás čeká doslova tropická výheň, tak se chraňte před sluncem, pijte dostatek tekutin, protože odpolední maxima vystoupají až na 41 stupňů Celsia.

0: Anděši.
1: Dneska budeme všichni u vody, co si budeme povídat. Každopádně pojďme to společně přežít. 3:50, my pokračujeme dál. Před námi Kamrad, Minelli, Ram Pam Pam. Tak volume doprava a jedeme. Hit Radio.

0: hodin 8 minut posloucháte Hit Radio. Venku je takové vedro, že se lidi koupají už i v řekách. A jako jo, proč ne? Fakt jsme takové dokonce tady s Filipem i viděli, že jsme se tady o tom mimo et bavili. Pamatujete třeba na tu barvu vody v rybnících před 20-30 lety, když jsme byli mladí? Jakou měla barvu? Nádhernou, čistou, průzračnou? Vzpomeneš si?
1: Záleží si jak jde, já si pamatuju i na hodně špinavý rybníky, takový ty jíloviště, ale teda koupání v řece, já jsem už musím přiznat, že předevčírem jsem byl v řece, v Labi,
0: a dokonce jsem viděla.
1: Ty jsi viděla, já jsem se koupal v Potoce. Jo, takže já jsem vyzkoušel už všechno, ale musím říct, že potok, která ten je osvěžující, když je to někde mezi stromama, takže za mě to není špatně, jenom si zjistit, zda ta voda třeba není nějaká závadná, no, ale to je jedno, hele, žiju, prostě schlaďte se, kde budete chtít.
0: Každopádně, já si nepamatuju průzrační vody, ale já si pamatuju vyloženě takový ty poctivý, neprůhledný hnědi, ty bláťáky. Nikdo neřešil, jestli je průhled do 2 metrů nebo ne. Mě prostě máma metla do vody hodila na mě nafukovací lehátko a řekla, ať vylezu, až budu mít prostě modré rty, za nás to takhle fungovalo.
1: No, za mě
0: a bylo
1: taky.
0: To skvělý. Dneska otevřu mapu od hygieniku a vidím tam ty červené vykřičníky a moje tělo z roku 1985 se tomu jenom směje, že jo, co si budem. Protože tehdy jsme v té vodě přežili, já nevím, i setkání s rezavou plechovkou od lunchmeetu třeba.
1: No, tak já jsem v tom potoce našel takový to dno od skleněný lahve, takže málem jsem se na to lehnul. Tady byste nahoru nikam lezli, prosím vás, takhle, kde je opravdu jako plitko, tak si zkontrolujte, co tam je, než si tam lehnete. Mohl jsem mít pořezaný záda klidně.
0: Ale víš co, dneska jsou děcka zvyklá na tyrkysovou vodu z Instagramu a chlor, co jim rozežírá prostě plavky, co si budem, za nás to byly bláťáky, všichni žijeme, jsme zdraví, užívali jsme si to. Takže jo, i když vlastně víme, že ten pravý letní vibe začíná až v momentě, kdy pokoupání nejdete v uchu malého šneka, jsem tam nějakou pijavici, že jo, nějaký ten pupínek odcinit. Moje kůže si ty ksigice třeba z roku 85, kdy jsem se narodila, pamatuje, že jo, do dneška.
1: Já právě čekám, až ti budou volat lidi, kteří tady půjdou do té vody, jo, která byla nahlášena hygienik a budou ti volat. Já mám vyrážku a vy jste říkala v rádiu, že tam můžu do toho jít do té vody.
0: Tak, zeptáme se našich posluchačů. Prosím vás, koupete se v řekách a přírodních koupalištích? Co jste tam zažili? I třeba, když se podíváte zpátky do minulosti, protože moje dětství bylo vyloženě na Mácháči, což je nádherný, že jo, jezero, Máchův kraj, a nebo prostě fakt v takových těch bláťácích koupalištích. Bylo to skvělý, než nějaký bazény. Dejte vědět na 777 937 777.

0: Vaša Austin Hit Radio, minutka po čtvrt na 11. Vy nám píšete, jak jste to měli vy, jestli jste chodívali na koupaliště přírodní, nebo potoky, jezera a tak dále. Píše nám tady posluchačka, já zdravím, za mě se neřešili žádné nějaké koupaliště, vlezli jsme do potoka, řeky, přehrady a jsme zdraví jak řípa. Teď jsou všichni jen na dezinfekci a chloru a tak dále. A slouží je i, blbé kývnutí.
1: Kýchnutí. Nemají, asi
0: kýchnutí. Nemají žádnou imunitu. Tohle nám přišlo, pak nám tady taky přišla zpráva od Lenky z Pávova u Jihlavy. V rybníku se koupeme už 56 let a je to super. Neřešíme to, jsme odolní ještě. Ježíš, to je krásná zpráva. Já bych taky normálně vlezla do rybníka, řekni, je mi to úplně jedno.
1: Já mám teda...
0: Vrátit se zpátky do dětství.
1: Já mám teda i radši tyhle ty přírodní koupaliště než ty bazény.
0: Ano.
1: Ty si to představíš, jo, jak na té malé ploše tolik lidí vlastně, co všechno se tam jako odehrává v té vodě.
0: A kolik lidí tam čurá do té vody.
1: V tom přírodním se to rozloží, rozumíš, ty velký ploše.
0: Já z čeho mám fakt fobii na velkých koupalištích je to, že ty lidi jsou všichni v jedné takové nádobě, nádrži.
1: Bohužel, no.
0: A prostě čurají tam, já se můžu pomoct. A myslím si, že nejsem fakt jediná, takže radši si vlezu do nějakého kačáku a jsem šťastná. Vlezu na lehátko a jedu prostě. Je to strašně fajn. Doporučuju, fakt. A nebo nejradši jezdím na Lhotu, ale tam už je teď taky hlava na hlavě. Takové známé jezero.
1: No, tam,
0: každopádně
1: tam
0: pokračujeme dál, činasky Global DJs, anebo Timberland Katy Perry. Buďte s námi.
2: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský. Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám, hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc, stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
3: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti.

0: příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisnu levně CZ.
0: Náplně hned.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude

0: tohle máte rádi. 10 hodin 35 minut aktuální čas. Jaká teplota je u vás? Dejte nám vědět na 777-937-777. Praha aktuálně hlásí 37 stupňů Celsia. A každopádně, my jsme to rádio, které vám neustále chce dělat něčím radost a jinak tomu nebude ani teď. Nezapomeňte, že příští týden hrajeme tady u nás na Hit Radio o další krásné ceny z Top e-shopu s outdoorovým vybavením for camping. Určitě znáte, víte, že vždycky před létem nebo i během léta tady pro vás máme nějaké dárečky díky for campingu. Tak na web na hitradio.cz nám můžete psát tentokrát vaše historky na téma nejlepší, úplně ten nejvíc ever nejlepší výlet, pozor, v nejhorším počasí. Schválně, jestli něco takového máte, tak jestli máte vlastní historku nebo zážitek k danému tématu, tak nám ho napište. Hitradio.cz a hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Saleva v hodnotě 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek společně vyhlásíme vítěze ve snídani šampionu, kde budu s vámi a těšíme se, komu z vás uděláme radost.
1: Hitradio Černá Hora.

0: Chemical Romance. S vámi Filip Lea, do 13. hodiny posloucháte Hit Radio a taky bude značka Ideál pro vás.
1: Cože, my mluvíme sekanou řečí teď
0: ano.
1: Před obědem hodinu 20.
0: Budeme totiž hrát hity na přání k vaření, nebo spíš grilování.
1: A grilování, přátelé. Jo, grilovat, tak to je taky vaření.
0: Je strašně vlastně. Horko, já už chci někam k vodě, ale já místo toho jedu zpívat do kostela.
1: Do kostela, tak pak se schladíš. Já jsem chtěl říct, že ono, lidi si furt jako říkají, bude léto, budeme grilovat, jenže v tomhle vedru, když griluješ a otevřeš to víko toho rozpáleného grilu, tak jsi ugrilovaný sám, takže já si myslím, že lidi, když je zas až takhle jako dneska, tak stejně ani grilovat nebudou. Já taky ne.
0: Já jsem totiž říkala včera, že my na sebe můžeme sypat grilovací koření a nemazat se opalovacím krémem, protože ať se dopečeme do křupava, do zlatova, že ať to potom chutná. Každopádně, přátelé, 777-937-777, napište nám, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia, i třeba nějaký ten song, který nás schladí. Třeba Let It Snow, anebo All I Want For Christmas, ne? Anebo Ice Ice Baby a podobně další ledové songy. Let It Go z muzikálu k Ledové království. A spousty dalších skvělých hitů, takže pište, volejte, těšíme se. A nebo můžete i na náš Instagram Lea Giongiosi anebo Filip Lejček. Těšíme se.
2: Tři v jednom. Odreagování, zážitek a to všechno gratis. V parku na Větvi v Hradce Králové filmové středy teď v červnu. Pro dospěláky od 7:30 večer. No a pro děti jsou zase pohádkové neděle od 17:30. Vstup je tady gratis, tak tohle se nenechte ujít.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Krásnou neděli, za chvíli 11. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Všem živnostníkům v Česku od července klesnou povinné odvody na sociální pojištění. Nová legislativa totiž zpětně od ledna ruší původně plánované zvýšení minimálního základu. Za první pololetí tak lidem vznikly přeplatky, o jejich vrácení mohou žádat na úřadech. Pokud tak neúčiní, peníze se jim automaticky vrátí až při příštím ročním zúčtování. Africká velkoměsta čelí extrémním teplotám nad 40 stupňů a zavádějí nová opatření. Budovy natírají speciálními reflexními barvami a v centrech budují nové městské lesy. Místní samosprávy navíc mění stavební plány, pracovní režimy i systémy varování. Těmito kroky by se podle francouzského listu Le Monde může brzy inspirovat celá Evropa. A pojďme také na sport. Fotbalové mistrovství světa má za sebou základní skupiny a už dnes večer vypukne první zápas play-off, ve kterém se utká domácí Kanada proti Jihoafrické republice, a to od 21 hodin. A už zítra v 19 hodin pokračuje vyřazovací část zápasem Brazílie-Japonsko a od 22.30 se utkají mezi sebou Německo a Paraguay. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Škoda Auto představila svůj největší model Peak, 7-místné elektrické SUVčko. Výroba začne v létě v Mladé Boleslavi. K prvním zákazníkům dorazí na přelomu roku. Auto nabídne dojezd přes 630 km, výkon až 220 kW a nové digitální a designové prvky.
8: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
6: Počasí si řekneme jinak, přátelé. Horko, vedro, pot, slzy, voda, osvěžení, maxima 41 stupňů Celsia.
9: A jak by řekla Lady Gaga, abrakadabra, nebo jak by zaspívala, tak je z dneska luž.
6: No a o zítra bude taky abrakadabra, přátelé, bude klidně o 20 stupňů méně, beze srandy.
10: Štěstí našest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
9: Hezké dobré dopoledne, hity na přání k vaření startují právě teď. Tak co vám zahrajeme, čím vám uděláme radost? Pojďme se prosím vás chladit, pošlete nám sem někdo do studia nějaký ledový song, hit, píseň. 777-937-777 a taky nám napište, co dneska budete baštit, pokud nebudete grilovat sami sebe. Jsme Hit Radio a jdeme na to právě teď.
10: Hit Radio Černá Hora.

0: Hit Radio, stále s vámi. Hezké nedělní dopoledne. Hity na přání k vaření. Zavolejte nám právě někdo teď. To jsem řekla zase spojení. Zavolejte nám právě někdo teď. Prostě nám můžete volat, protože linka je aktuálně volná. 800 937 937 a rádi bychom s Filipem někoho z vás slyšeli živě v éteru Hit Rádia a udělali radost v podobě songu, který rádi posloucháte, nebo ho chcete třeba někomu věnovat. Tak volejte. 800 937 937 a taky se vás zeptáme, co dneska baštíte, jaký máte plány, co děláte, a nebo třeba chcete jenom někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. Halo, halo, kdo je tam? Halo, halo.
1: Halo, slyšíme se?
0: No, slyšíme se, kdo tam?
1: Tady Roman.
0: Čau, Romane, co děláme?
1: Já jsem zrovna s kolegou v práci.
0: A co pracujete?
1: My děláme v expedici jednoho výrobce uzenina.
0: Kluci, a není vám horko v té práci?
1: Není, jsou tady 4 stupně.
0: Ježíš Maria, není vám zima?
1: trošku jo.
0: Vy porcujete maso, ne?
1: Ne, to jsou už jenom uzeniny.
0: Dobře, tak co vám zahraju? Hlavně neříkejte něco, ať je vám teplo.
1: To nevím co, no.
0: Co rádi posloucháte, ty nebo kámoš?
1: Kámoš je takový postarší ročník, takže chtěl by to něco pro pamětníky.
0: A to je jaký ročník?
1: On je takový 55 moje.
0: Ježíš, to je mladý kaňour. Kolik je tobě?
1: 36.
0: Tak ty jsi zase kuřátko.
2: To je radost se ti dovolat, opravdu, když se poslouchám tiše tady.
0: Já jsem stará vreca, mě je 40 čerstvých.
1: No, tak to jsme kousek od sebe.
0: Že jo, ale já jsem na ty mladší.
1: Jo, tak to je super, to rád slyším, to se asi někdy zastavím.
0: Bělé Hradská 132.
2: A tady je ale velice pevná ruka, jako ostraha, jo?
0: Ne.
2: Sem se nelze dostat k nám nahoru. Pojďte vymyslet nějakou tu písničku.
0: Ano, pro kolegu.
1: Jo, tak já bych dal třeba Metaliku.
0: Hele, to jsme dlouho nehráli, ale...
2: Akorát tam máš napsaný Metalika, to asi nebude fungovat.
0: Dobře.
2: No takhle mi ještě, pánové, řekněte, když ty tam jsou 4 stupně, tak jak je to pak třeba v prosinci? Je tam ještě míň? Je tam třeba mínus, nebo se to tam drží takhle konstantně celý rok?
1: Ne, tady díky potravinám se musí držet stabilní teplota, takže máme celoročně stejně, takže to je zase výhoda.
2: Tak to je super. No ale potom, když teda člověk z těch 4 stupňů vyjde ven a je tam teda dneska i 40 stupňů, tak to musí být rána, že jo, asi velká.
1: Je to spíš na infarkt, bych řekl.
0: Tak kluci, hlavně opatrně, ať vám ta práce rychle uteče, a Metaliku Nothing Else Matters posílám za tebou.
1: Skvělý, děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.

0: Hity na přání k vaření pokračují dál. Píše nám tady Péťa. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám nějaký sněžný song, který by všem posluchačům udělal radost a nám taky, protože topíme se a potíme ve vlastní šťávě a zbyde z nás kaluš. No, Filipe, co má to říct? Pošleme všem posluchačům tohle?
1: Jdeme na to, Vánoce jsou za chvíli.
0: Cítíte to? Už se ochlazujeme skrz éter Hit Rádia právě teď. Posíláme vám Let It Snow, pár sněhových vloček. Ono za půl roku už to tady bude. Cítíš to?
1: My normálně chlad za krkem cítím.
0: Mně už je zima.
1: Jdeme na koulovačku.
0: Ne, samozřejmě na to ještě brzy, ale trošku nás to schladilo. Každopádně pokračujeme dál, protože jste si psali o Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. Tak za pár minutek to zahrajeme a taky budou Maneskin.

0: a spousty dalších hitů. Pište si 777 937 777.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
9: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
10: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
9: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
11: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: bychom chtěli slyšet někoho z vás v éteru Hitrádia. Volejte na 800 937 937. Nechte si zahrát song na přání k vaření. Taky nám řeknete, co dneska baštíte, jestli negrilujete sami sebe. A my se těšíme, komu s Fildou uděláme radost. Co, Fili? Filipe, zapni si mikrofon, nespinkej.
1: No, tak uděláme radost nikomu. Nebo tak my si chceme udělat radost taky, protože my s váma rádi mluvíme. Pro nás je to osvěžení. Tak uvidíme, kdo nám zavolá, protože...
0: Komu tam máme?
1: Pojďme na to.
2: Ahoj, tady Petr.
0: Čau, hele, my máme dneska samý chlapy. Peťu, odkud voláš?
2: Kousek od Prostějova.
0: A co děláš?
2: Teď zrovna šoféru, jo.
0: Ty jsi řidič?
2: No nejsem, no jako teď zrovna jsem řidič, no, ale jako ne z povolání.
0: Slyším plno dobré nálady. A kam jedeš? Co tam budeš dělat?
2: Jedu dom a budu chystat nějaký obídek.
0: A co si dáte dobrého dneska?
2: No, viděl bych to asi na nějaký brambory a možná nějaký rybí prsty, rychlovka.
0: Rybí prsty, tak ugriluj ty svoje dneska. Já ti dám rybí prsty.
2: Už jsou ugrilovaný.
0: Dobře, co ti zahrajeme?
2: Jestli bych mohl poprosit Horký, že slíže na zdar.
0: Tak já nevím, jestli tady Horký, že mám, ale podívám se. Podívám se.
1: Zatím to nevypadá, no.
0: Nemám je tady.
1: Zatím to vypadá, že slížeš tak ty rybí prsty jenom. Tu strouhanku z toho.
0: Nemám je tady.
1: Pojď nám nahodit jiný song nějaký.
2: Dobrý, tak Činasky.
0: Dobře, a co od Činasek?
2: Potkal jsem tě po letech.
0: A teď jak se jmenuje, víš?
1: Po letech.
2: Jak se to jmenuje, že?
0: No, já vím přes něco, ale jak se jmenuje ten song? No, já mám tady jako milion songů od Činasek, ale jak se jmenuje tenhle song? Se nemenuje Potkal jsem tě?
2: No, to určitě.
0: Ježíš, jak se jmenuje, Filipe, jak se to jmenuje?
1: Mám chuť řvát jak na lesy.
0: Tebe
1: postel z nebe
0: si. No tak hledej, Fílo.
1: Já to najdu.
2: Je to jenom kousek do konce Petí.
0: Že jo, komu to budeme věnovat, Peťo?
2: Všem, co poslouchají pro vás.
1: Potkal jsem tě po letech.
2: Ať mají lepší náladu všichni.
0: Skvělý, tak potkal jsem tě po letech, posílám za tebou, jo?
2: Díky.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Čau.
0: Díky za tvoji náladu, čau. No, tak to jsem to vyňoukla.
1: To máme to i s tím ochlazením, přátelé.
0: Počkej, já jsem tam dala vánoční verzi. To jsem nechtěla. Tak ještě jednou, jo, teď. Dobrý, ne?
1: Hele, jsi šikovaný.

0: Jdeme se mrknout na vaše SMSky, kam nám píšete vaše hudební přáníčka. Ahoj Kilonko, dnes vařím holandské řízky s bramborovou kaší a okurkový salát na osvěžení. Na ochlazení bych poprosila píseň z Ledového království. Snad to trochu pomůže, hezký sluneční den. Blanka, tak Blani, já doufám, že Demi Lovato a její Let It Go nám opravdu pomůže. Tak tohle taky bude Imagine Dragons nebo DNA a David Guetta, tedy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. O tohle jste si napsali, tak to do pravého poledne ještě zazní.
1: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
2: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy pod hůra.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplasthk.cz.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
2: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: Hey, we are Imagine Dragons.
4: Hey, I'm Lady Gaga.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je pravé poledne a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Německo se potýká s kritickým nedostatkem vojáků a nedaří se mu plnit náborové plány. Spolková armáda proto vážně uvažuje o tom, že po letech opět zavede povinnou službu. Nové modely počítají buď s plošnými odvody nebo s povinným dotazníkem pro 18-leté. Podle ministerstva obrany je to jediná cesta, jak zajistit obranyschopnost země. Ve Venezuele dál dramaticky roste počet obětí a pohřešovaných po ničivých záplavách. Podle úřadů se v postižených oblastech aktuálně pohřešuje téměř 69 tisíc lidí. Na místě teď pomáhá už přes 2,5 tisíce záchranářů z celého světa. Pátrací operace v nánosech bahna a sutinele komplikuje neutichající silný déšť. Nejničivější katastrofa svého druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, si vyžádala nejméně 1400 mrtvých a 3238 zraněných. A pojďme také na fotbal. Kanada a Jihoafrická republika se představí v úvodním duelu vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Pro oba týmy půjde o novou zkušenost. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané uspěli až na 4. pokus. Země javorového listu jako první pořadatel v historii mistrovství světa odehraje zápas mimo své území. Zbylé 2 hostitelské země, Mexiko a USA, své skupiny ovládly a úvodní vyřazovací boje zůstávají doma. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ve východních Čechách máme o jeden dopravní problém méně. Na křižovatce ve Svinarech v Hradci Králové už je hotovo a doprava se tam vrátila do normálu. Jsou tady nové chodníky, přechody, provedly se také bezpečnější úpravy. Celkově je to tady pro řidiče a taky chodce přehlednější a tím pádem i bezpečnější.
9: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
7: Dnes nás čekají opět velice tropické teploty. V týdnu se sice bude ochlazovat, ale dnes nás čeká až 41 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dendější.
11: Ráno máme za sebou, dopoledne taky, teď už vám přejeme s Filipem krásné odpoledne.
7: Krásné odpoledne.
11: 12:02, doufám, že teď baštíte něco dobrého, nedělní oběd je vždycky taková ta klasika. Tak si dejte něco lehkého, my vám k tomu budeme hrát, třeba Sia.
7: Sia. Dobře, no.
11: Jo.
7: Tak
11: už jo, tím to.
7: Dej to tam, 3, 2, 1, teď.
10: Hit Radio Černá Hora.

Nedělní odpoledne na Hit Rádiu, hezký dobrý den. Dámy, jestli pak patříte mezi ty typy, které děsí balení na dovču. Schválně, jak to máte. Věřte nebo ne, stačí nám údajně jen 20 kousků oblečení. S tím podle expertek vystačí každá dáma i 3 týdny a stále může být za hvězdu. Nevím, jestli to někdo máte podobně, ale já i když jedu někam na den, na dva, tak prostě beru velký loďák, abych měla na výběr několik těch variant a podobně. Prostě neumím se zabalit jenom do batůšku. Tak dejte vědět a prostě mějme limit 20 kousků a uvidíme, co to s námi udělá. Možná to taky vyzkouším, že budete zbaleni rychlejc než normálně, to je jedna výhoda. A druhá výhoda, pánové, vám stačí zbalit jedinou věc. Manželku, přítelkyni nebo partnerku. Ta už se navždy bude starat o ten zbytek, ne?

0: Jedeme, nezastavujeme s vámi stále Lea až do 13. hodiny a důležitá věc, kterou nesmíte zapomenout. Rychlá pětka ve snídaní šampionů probíhá i o prázdninách, což je skvělá zpráva, protože my vám chceme dělat radosti o prázdninách. A o co hrajeme příští týden? V rychlé pětce s Allegro bojovat budete o dvě vstupenky na Colors of Ostrava a že je na co se těšit. No a aby toho nebylo málo, tak příští týden ve snídaní šampionů s vámi bude moje maličkost. Těším se a teď už zase muzika. Hezké odpoledne.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
7: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rádio stále s vámi a představte si, že prý u nás bude za 45 let průměrně o 2,5 stupně tepleji než v současnosti. Proč ne, když se smažit, tak se smažit ve vlastní šťávě. Celkově se totiž prý Česko posune do subtropů, což znamená, že si budeme užívat víc tropických dnů a ještě méně sněhu, když tak přemýšlím. No, tak to už se těším, až budu v 80 sedět na zahradě ve stínu svého banánovníku a pozorovat všechny ty opálené děti, jak si staví hliňuláky.

0: kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Za pár minutek 13. hodina, užijte si ještě posledních pár songů ode mě. Po 13. už s vámi Káťa Pechová, tak pokud možno buďte dál na vlnách Hitrádia. A hlavně užijte si ten den, schovejte se před sluníčkem, pijte dostatečné množství tekutin, běžte se někam schladit a společně to přežijme. Jsme v tom všichni zajedno. Mějte se krásně a čau.
1: Hitrádio Černá Hora. Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků zdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
2: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels & Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
1: Hit Radio. Je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Černá Hora.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
6: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplasthk.cz.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
0: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
0: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Hitradio.cz. Hitradio.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opravdu myslete na pití, hlavně nealka. V neděli má vrcholit vlna rekordních veder. Už během soboty došlo k překonání absolutního rekordu, když se v Doksanech na Litoměřicku vešplhala teplota na 40,9 stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají, že v neděli mohou být teploty ještě vyšší. Kvalita vody v přírodních koupalištích v Praze a jejím okolí je na většině míst v pořádku. Hygienici dlouhodobě sledují třeba Čbán, Hostivař, Šeberák, rybník Motol nebo přírodní biotopy Lhotka a Radotín, kde je voda mírně znečištěná, říká z pražské hygieny Petra Batok.
2: Koupaliště Šeberák, Čbán, Hostivař a také Nová Branická pláž vykazují zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody. Voda je kalnější, ale není zdravotně závadná a koupat se zde můžete v horkých dnech nebo při dešti, se kvalita vody může změnit. Návštěvníkům přírodních koupališť proto doporučujeme, aby se po každém koupání osprchovali čistou vodou.
1: Výsledky kvality vody můžete sledovat také na celostátním portálu koupacivody.cz. Venezuela od dvojice středečník zemětřesení obdržela pomoc od 24 zemí, které vyslaly více než 2700 záchranářů, 680 týmů s cvičenými psy a poskytly 521 tun humanitární pomoci. Do Venezuely dnes dorazila i skupina záchranářů z Česka. Katastrofa si vyžádá zatím 1430 mrtvých. No a české veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovali druhé místo v závěrečném závodě světového poháru v Lucernu. Ovládly tak celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Po vítězství v Sevě a třetím místě v Plovdivu zkompletovali medailová umístění.
0: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Dneska jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer budou při zvětšené oblačnosti lokálně vyskytovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Na nejvyšší teploty rekordní 35 až 40 stupňů na horách kolem 32. Krásné odpoledne, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě spousta skvělých hitů k tomu tropickému vedru. No, abychom dokreslili tu kouzelnou atmosféru toho potu, naříkání, tak jsou tady YouTube a jejich Beautiful Day. Tak doufám, že máte hezkou neděli.

DJO a End of Beginning. Posloucháte Hit Radio. Krásné tropické odpoledne, máme tady romanci tohoto týdne. Jsou situace, kdy je realita horší než telenovela. Prostě to nikdo nevymyslel ještě, jo? Není to scénář z Esmeraldy, prosím vás, tohle se opravdu stalo. Jeden homosexuální pár po 3 letech vztahu zjistil, že jsou bratři. Telenovela by v tuhle chvíli přišel takový ten dramatický zoom na jejich tváře, jo, nějaká neskutečně napínavá hudba. V životě to nechceme vědět upřímně asi. Scenáristé Ulice nebo Ordinace teď zuří, jo, a rvou si vlasy, že je to nenapadlo dřív. Tohle totiž dává pojmu rodinné štěstí úplně nový a pravda dost děsivý rozměr. Tak vám přeju, ať je váš den o něco lepší než den těhle dvou. To věřím, že teď i to vedro je vlastně snesitelný, co? Další hit je za chvilku Nickelback a teď jsou to Get Far.

0: Lullaby a Nickelback Fetteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Je tu léto, období brigád a mě zajímá, vzpomenete si ještě, co byla vaše úplně první brigáda? Ta úplně první. Ono se to asi spíš nezapomíná, že jo? Já teda přemýšlím, ale moje asi úplně první byla, když jsem pro dědu sbírala žížaly na ryby, což nevím, jestli se počítá, ale pamatuju si, že jsem vždycky za to dostala třeba 5 korun. Takže ano, u mě asi sběr žížal. Co u vás? Jakou jste měli první brigádu a třeba, jestli si vzpomenete, kolik jste si za ní vydělali? O brigádách, obecně práci, se totiž budeme bavit za chvilku. Tak napište 777-937-777. Tomu to nejlepší pro vaše uši Robin Schulz a Alida, taky Alex Warren nebo David Stipka a Eva Farná.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 120. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax.

0: ve velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
10: Prázdniny, pádláč, paráda.
11: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
10: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
12: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
13: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
14: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás.

David Stipka, Eva Farná na Hit Radio. Krásné odpoledne, jste skvělí, posíláte mi, jaký byly vaše první brigády, jo? Třeba Vlado píše, že jeho první brigáda byl sběr okurek a vydělával si tím jako dítě na kolotoče na pouti. A že za den to bylo kolem stovky, což teda není málo, to je docela dobrý. Silva píše, moje první brigáda byla žehlení košil v hrabáku za 50 korun. Žehlit košile. Dneska se tomu vyhejbáme, co? Irča píše, moje první brigáda hned po základce byla v balírnách obchodu Praha a balili jsme rozinky a mandle na lince. To je dobrý, tam se aspoň můžete nenápadně uzobnout, že jo, to si myslím, že jde. No každopádně, proč se na to ptám, jo? Protože byla velká debata o tom, jak je těžký zaměstnávat generaci Z. Tak pozor, je tu už generace Alfa a personální agentury dneska zveřejnili data k letošním letním brigádám. A 15-letý až 16-letý brigádníci, ne samozřejmě všichni, ale je jich hodně, co odmítají klasické manuální práce, doplňování zboží, sběr ovoce, pomocná síla v kuchyni a u těch administrativních brigád natvrdo požadují možnost práce z domova a flexibilní pracovní dobu. Jako hustý. Já jim to na jednu stranu závidím, že si umějí prostě říct. My to moc neumíme, co si budeme povídat, ale no, kdo nám bude na koupáku dělat?

0: Red Hot Chili Peppers, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Teploty stále stoupají. Dávejte na sebe, prosím vás, extrémní pozor. Je to fakt náročný, takže hodně tekutin, být ve stínu. Vy, co máte bazén, pozvěte souseda. Jo? On vám za to potom dá třeba cuketu. Ano, to období se totiž blíží. To období, kdy váš soused, který začal pěstovat cukety, jich každoročně vypěstuje tolik jako pro půl republiky a taky pak rozdává. Naštěstí jsme se za ty roky naučili, co s cuketou dělat, takže už to není takový problém, ale jo. Buďte hodní na svoje sousedy, nebo pokud můžete, dejte ven misku vody pro ptáčky, veverky a tak podobně. Musíme se o sebe navzájem hezky postarat. Co se hudby týče, o to se vám budu starat já. Za chvíli Atomic Kitten, taky Cyril nebo Hoobastank, tak buďte s námi.
1: Tři v jednom. Odreagování, zážitek a to všechno gratis. V parku na Větvi v Hradce Králové filmové středy teď v červnu. Pro dospěláky od 7:30 večer. No a pro děti jsou zase pohádkové neděle od 17:30. Vstup je tady gratis, tak tohle se nenechte ujít.
2: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
3: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
4: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
3: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
4: Družstevní byty Chlumec.cz.
3: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
6: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
8: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
7: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: Na D11 na 68. kilometru ve směru na Hradec.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
2: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 13,5% před ODS se ziskem 13%. Přes 5% nutných pro vstup do dolní komory by mělo ještě SPD, Piráti a motoristé. Obyvatelé Brna by mohli mít stabilní cenu tepla. Zafixovaný má plánovaný horkovod z Dukovan. Pokračuje generální ředitel tepláren Brno Petr Fajmon.
6: Horkovod Duková není jen další infrastrukturální stavby, ale je to projekt, který zásadně promění fungování energetiky ve městě Brně. Naším cílem je postupně snížit závislost na zemním plynu, posilit energetickou bezpečnost města Brna a samozřejmě zajistit stabilní zdroj tepla.
5: Zprovoznění horkovodu je naplánované na rok 2032. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů, tedy necelá 2%. Chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků, tedy asi u 300 000. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. No a se 14 českými účastníky, včetně 3 letošních vítězek travnatých turnajů Noskovou, Muchovou a Vouskovou, začne v pondělí Wimbledon. Tituly obhajují Ital Jannik Sinner a Polka Iga Świąteková. Tahákem bude také návrat sedminásobné šampionky Američanky Seriny Williamsové.
7: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
8: Dneska budou opět padat rekordy, jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se ale později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti lokálně vyskytovat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů na horách kolem 32. A v noci nás čeká, ano, logicky rekordně teplá noc. Převažovat bude jasno až polojasno, kromě právě západu a severozápadu Čech, tam se může objevit opět nějaká přehánka nebo bouřka. Nejnižší noční teploty 24 až 19 stupňů. Krásné horké odpoledne, 2 minuty po 14. hodině a k tomu samozřejmě spousta skvělých hitů. Za chvíli Taylor Swift, teď jsou tady Train a

Taylor Swift s námi na Hit Radio. Krásné odpoledne. Krásnou neděli. Dáváte si chill? Máte pohodičku? Odpočíváte? Jestli jo, tak nejste mileniál. Ne, ne. 70% mileniálů si neumí odpočinout. Protože nás učili, že relax je ztráta času. Prostě bylo nám vždycky opakováno, že kdo nic nedělá, nic neskazí, ale taky nic nezíská. Takže jenom schválně zkuste projít všechny svoje volna, jo? Takový to, jak se vám v hlavě automaticky spustí ten malej naštvaný šéf, který říká, takže ty ležíš na gauči, ale viděla bys teď umej nádobí, aha, a kdo udělá to prádlo? My jsme v tomhle fakt narušený, jo? A myslím si, že postupně s rokama se to lepší, že začínáme chápat, že i ten odpočinek je dobrá věc, zvlášť teda mimochodem v tomhle počasí. Jestli teď přemýšlíte, že budete něco dělat, ne. Nechoďte. Zůstaňte sedět. Dejte si ledovou kávu nebo vychlazenou limonádu, ideálně ne moc sladkou. Dejte si nohy nahoru a jenom si to užijte. Jenom se nuďte, jenom se chvilku zkuste jen tak nudit. Uvidíte, jak vám bude skvěle. Soundtrack k tomu máme za chvíli Miles Smith a tohle už je Dua Lipa a Physical. Tak hezkou neděli.

Tohle je Miles Schmidt v éteru Hit Rádia. Máme tady rekordní neděli, alespoň teda co se týče teplot, tak doufám, že na sebe dáváte pozor. Ono je strašně těžký na to nadávat, jo. Já už jenom, když jsem šla do rádia, tak kolem mě procházeli lidi a fakt jako vlastně nahlas komentovali počasí, což chápu. Je to náročný, je to blbý. Ale přijde ochlazení a pak si budeme zase stěžovat na to, že léto prší a je 12 stupňů, že jo. Ono je prostě nakonec lepší být vlastně optimista. Svoje o tom ví Olga Lounová, takže ano, dávka optimismu už za chvíli do vašich 11 stupňů, že jo. Ono je prostě nakonec lepší být vlastně optimista. Svoje o tom ví Olga Lounová, takže ano, dávka optimismu už za chvíli do vašich uší, k tomu Coldplay nebo Lady Gaga.

0: knížky pro kočky za 89,90 až do 30. června. Kaufland.
1: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

zrodila se hvězda Lady Gaga a Bradley Cooper. Posloucháte Hit Radio. Vážení cyklisté, mám pro vás nápad, ne, prosím vás. Tisíce nahých cyklistů teď projížděli Londýnem. Oni protestovali proti automobilové dopravě a bojovali za svobodu těla. OK, bojují za dobrou věc, ale upřímně, když se na to podíváte z té praktické stránky, tak každý, kdo někdy seděl na kole déle než 10 minut, ví, co z kůží udělá horký plast nebo kůže na tom sedle. To si podle mě reálně koledujete o to, se k tomu kolu jako připéct. Na dobro. Zas dobrý, nespadli byste, no i když byste asi spadli i s tím kolem. A ten řetěz, jako já nevím, kolikrát jste se ho jako nohou omylem dotkli, jo? Ale reálně stačí jeden blbý pohyb a do toho protestu se zapojí i vaše další budoucí generace. Tak prosím vás, na kolo dneska asi spíš ne, jo? A určitě ne nahatý teda. Za chvíli Shakira, teď už Sigma, Nobody to Love.

0: It's My Life. Tohle jsou No Doubt, posloucháte Hit Radio. A mám tady takovou zajímavost z Dubaje. Jako, asi se mi to docela i líbí. Jo, a to nejsem velká faninka Dubaje. Prosím vás, korunní princ dubajský nařídil oficiálně titul žena v domácnosti nahradit spojením tvůrce generací. A jenom si, jo, jako, jenom poslouchejte, jak to zní, žena v domácnosti. Dobrý, my samozřejmě víme, co všechno to obnáší. Ale, jo, a najednou na druhé straně tvůrce generací. Za mě je to naprosto geniální. On tak chtěl uctít matky, které opravdu tvoří ty budoucí generace, takže milé tvůrkyně generací, tohle je pro vás. Tvůrkyním generací za chvíli posílám Anastasiu, taky Bensna Buna nebo Činasky.
1: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal Srdce Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
7: Hit Radio.

0: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
1: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
2: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Mac Lamore.
3: I'm Dua Lipa.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český hydrometeorologický ústav varuje, že teploty mohou v neděli ukázat ještě vyšší hodnoty, než se původně předpokládalo. Maximem mělo být přibližně 41 stupňů Celsia. Podle meteorologů ale může být ještě o dost tepleji. Rozhodně myslete na dostatek tekutin. S definitivním složením delegace na summitu NATO v Ankaře seznámí ministr zahraničí Petr Macinka nejdřív v pondělí vládu. Řekl to dnes na Primě. Potvrdil jen, že termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla, jak to uložil ústavní soud v předběžném opatření, vypršel v pátek. V Jihlavě funguje nová výpravní budova. Tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
7: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá, plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraji Jihlavy. Tomu autobusovým nádraží, to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
6: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030.
8: Fotbalový servis.
6: Fotbalisté Brazílie a Japonska obstarají hned v úvodu vyřazovací fáze jeden ze šlágrů prvního kola play-off mistrovství světa. Z 5 tituly nejúspěšnější tým historie šampionátů bude chtít potvrdit rostoucí formu na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku. Asijský celek se pokusí o premiérové vítězství ve vyřazovací fázi. Pondělní utkání má výkop v 19 hodin našeho času.
9: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
10: Dneska jasno nebo skoro jasno, akorát na západě Čech se později odpoledne a večer můžou objevit přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty dnešní 35 až 40 stupňů. V noci jasno až polojasno, pouze opět na západě a severozápadě Čech více oblačnosti, ojedinělý výskyt přehánek nebo bouřek, nejnižší teploty 24 až 19. No a zítra nás čeká jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky pouze na západě a během odpoledne a večera se budou přehánky nebo bouřky vytvářet i na ostatním území. Maxima zítra na západě 28 a jinak v Česku 31 až 36. Krásné odpoledne, minuta po 15. hodině s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejlepší hity. Za chvíli Luis Capaldi a teď už jsou tady David Guetta a Sia, tak si to užijte.

0: Luis Capaldi dohrává v éteru Hit Rádia, přeju krásné odpoledne. No je čas dát si jednu úplně zbytečnou informaci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Cvrčci umí předpovědět počasí. Fakt, počítejte jejich cvrlikání za 25 sekund. Ten výsledek vydělte třemi. Přičtěte číslo 4 a získáte přesnou teplotu ve stupních Celsia. Nebo si koukněte na teploměrno.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Eva Max v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, musím se s váma o něco podělit. Já už se tady asi 6 minut v puse směju, protože já na sobě mám volný šaty, což v tomhle vedru dává smysl, že jo? A přesto se stala věc, asi jsem se někde musela zachytit. Každopádně někde od konce zad až téměř dolů se mi udělala otvor. Prostě se mi roztrhly šaty přímo na zadku. Mám tam takový obrovský otvor, prostě celý ten šefto. Vzdal, očividně jsem se musela někde zachytit, protože, jak říkám, jsou to volné šaty, tam to nečekáte. Klidně mi napište tipy, jak se s tím vypořádat. Já možná najdu si chrhajsky, doufám. Když ne, tak mám v rádiu akorát prostěradlo, který nosím do sauny. Říkám si, že když půjdu v tomhle vedru potom domů v prostěradle, že by to nemuselo být zas tak divný. Pokud vás napadne ještě něco, dejte vědět. Případně, kdybyste mě pak někdo odpoledne potkal, jak se procházím po Praze v prostěradle, nesuďte mě. Jo, děkuju. Na druhou stranu šaty s další dírou v tomhle počasí ideální, že jo? Nevím, jestli chci pohoršovat lidi. Imagine Dragons, za chvilku k tomu Jeleni nebo Kate Ryan. Hezké odpoledne.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort

0: čeká na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kejtra jen Féteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Na čem posloucháte hudbu? Krom toho, že na Hit Rádiu, samozřejmě. Protože Gen Z teďkon mění pro poslech hudby chytrý telefony zpátky za iPody a vlastně obecně to, co jsme používali my dřív, protože to nešlo na telefonu, chápem se, jo. Mně se to vlastně jako líbí, protože jim vadí ty notifikace a to, že vás to rozptiluje, jo, protože tam máte Instagramy a podobně. Já jsem třeba nedávno našla svou starou MP3, ještě normálně na takovou tu malo menší baterku tuškovou a je to skvělý. Už teda jenom to, že se může člověk vrátit s tím hudebním vkusem o pár let zpátky. Schválně, co byste našli ve svých starých hudebních zařízeních, jako třeba, jestli si pamatujete Discmana, Walkmana, aha, jak se to dalo zachytit, že jo, za kalhoty, frajeřina jako blázen. Docela zajímavý. Tak za chvilku budem podle mě takhle potkávat lidi reálně s Walkmanem, budou si pěkně tuštičkou, že jo, přetáčet zpátky kazety. To s námi naštěstí nemusíte. Black Eyed Peas, Where is the Love? Právě teď.

0: All Time Low a Black Bear, posloucháte Hit Radio. A padl nám další rekord, je to tak 41,1 stupně, což je úplně poprvé, co v oficiální staniční síti naši meteorologové zaznamenali teplotu 41 stupňů. A pozor, blbý na tom je, že dnes stále ještě teploty stoupají. Tak prosím vás, hlavně opatrně, nic nedělejte, nikam nechoďte, jo, necvičte, neběhejte, maximálně do bazénu nebo do vody nebo do sprchy, hodně napít a odpočívat. S námi už za chvíli Damiano David, taky 21 Pilots nebo Martin Solveig, tak si to užijte.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
4: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplast.hk.cz.
5: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do Vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
6: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: analýzu, jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchonině Četnické muzeum. Detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc chce ve sněmovně prosadit nepromlčitelnost trestného činu vraždy. S vložením příslušného pozměňovacího návrhu počítá u nejblíže projednávané novely trestního zákoníku. Novel tohoto zákona je aktuálně v dolní komoře několik. Extrémní teploty trápí také zvířata v zoologických zahradách. Zvláštní péči vyžadují zejména druhy pocházející ze severských oblastí. Jak je pomáhají ochlazovat například v olomoucké zoo, nám prozradí tamní mluvčí Iveta Gronská.
10: Ochlazování probíhá několika způsoby. Jednak mají napuštěné nejrůznější bazénky, jednak třeba sobě mají možnost vysprchovat a to doslova. Jiná zvířata třeba chladíme tak u medvědů baribalů, tak je chladíme takovými zamraženými koulemi, které připravujeme tak, že nasypeme do kýble množství ovoce, které jim velmi chutná.
9: V ostravské zoo zase hodně využívají mlžné sprchy, které si užívají jak zvířata, tak také návštěvníci. Premiérka Alena Schillerová nesouhlasí s tím, jak vystupovali v pátek a v sobotu koaliční motoristé na folklorním festivalu ve Strážnici. Lidé tam podle ní chodí za zážitky, ne poslouchat politiky. Omezit dotace pro festival, jak navrhl ministr Šťastný, odmítla stejně jako Macinka. No a hokejoví útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Bruins získali z Coloreda 23-letého centra Ivana Ivana. Americký klub oznámil na svém webu, že ostravský českého rodáka přivedl výměnou za jiného útočníka Fabiana Lisela.
11: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
12: Dnes budou teploty ještě stoupat, takže ano, půjdeme přes 40 stupňů. V noci potom jasno až polojasno, kromě západu Čech, kde budou přetrvávat přehánky i bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19. Zítra nás čeká jasno až polojasno. Během dne už budou přehánky i bouřky na západě a severozápadě Čech. K nám všem ostatním dorazí během odpoledne a večera. A maximální teploty zítra na západě 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Krásnou, historicky nejtropičtější neděli vám přeju. Doufám, že přežíváte, že jste se ještě neodpařili. Dobrý? Další hity k tomu. Za chvilku s námi Poetika a Blízko. A teď už jsou tu Vítez a Teenage Dirtbag.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio, doufám, že vy si taky pospěvujete. No, je to dneska přesně 180 let. Zkuste si to představit, co zašel jistý belgický nástrojař, flétnista a klarinetista jménem Adolf Sax na patentový úřad a nechal si tam patentovat, chvilka napětí, saxofon. No jasně, jako saxův zvuk. Ego. Co? Každopádně o tomhle super nástroji se říká, že je pro nás ženy úplně nejvíc sexy. A jako... Já nevím, jo, já třeba ho mám nejvíc spojený s Lizou Simpsonovou, jo, takže nevím, jestli mi to tak úplně připadá, ale třeba takový Bill Clinton, jo, když hrál na sexík, není to úplně špatný, tak prosím vás, pokud chcete nějak ještě jinak zaujmout dámy kolem sebe, zkuste saxofon, třeba.

0: George Ezra právě dohrává na Hit Radio a i tento týden je na co se těšit. Protože rychlá pětka ve snídaní šampionů běží i o prázdninách, jo? O tohle vás prostě nepřipravíme. To znamená, stále platí 5 rychlých otázek, 5 rychlých odpovědí a za nimi čeká výhra. Na tenhle týden to bude rychlá pětka s Allegro. A pozor, bojovat totiž budete o 2 vstupenky na Colors of Ostrava. Takže rozhodně je o co hrát. No a je to o důvod víc, proč ráno vstávat s úsměvem. Takže rychlá pětka a snídaně šampionů zase zítra. No už za chvilku, třeba tedy Swim, Screen Day nebo Tones and I.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupi rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of the... Při rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Bydlení cenu.

0: Chrumec CZ.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jogy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tedy Swims a jeho Bad Dreams dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné nedělní odpoledne všem. A máme tady krásnou, ale fakt jako krásnou věc, jo. Češi, jako my, všichni, jo. Vy, váš soused, já, všichni. Jsme nejšťastnější za posledních 25 let. Není to můj vymysl, spočítali to normálně vědátoři. A je to hustý, jo. Jakože vlastně super, že můžeme říct, že v tomhle šťastném období žijeme, což je krásný, jo. Zajímavý teda je, že Moraváci jsou prý ještě šťastnější než Češi. Takhle, já si myslím, že bych pár tipů měla, čím to bude, jo, ale nechám to samozřejmě na vašem posouzení, jo, můžeme si trošku té Moravy taky nalít a budeme šťastní úplně stejně. No tohle, z tohohle budete hodně šťastní, naprostá legenda. Tohle jsou Queeni a The Show Must Go On.

0: Alicia Dixon a The Voice Does Nothing v éteru Hit Radio. No a krom toho, že tady pokořujeme teplotní rekordy, tak ano, už meteorologové vydali výstrahu, protože že to začne dneska na západě Čech, je jasný, to už víme. No a zítra to přijde k nám. Je to tak, dokonce už hlásí, že by to mohly být jako extrémní bouřky, kroupy a tak dále. Takže tak nějak, co jsme čekali. Vlna veder, vystřídaná vlnou šílených bouřek. Tak prosím vás, možná už teď schovejte všechno, co je vám drahé, jo, protože zítra to přijde. No a za chvilku s námi Coldplay, taky Rixton nebo Hozier.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autové veteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
4: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Skláž a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
5: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
6: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
5: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kwitner Šimek.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sobotní nové teplotní maximum Česka bylo dnes překonáno. Meteorologové už před 15. hodinou naměřili v Doksanech na Litoměřicku 41,1 stupně. Je to současně první 41 stupňová teplota v oficiální síti českých měřících stanic, uvedl na Facebooku Český hydrometeorologický ústav. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 13,5% hlasů, před ODS se ziskem 13%. Přes 5% nutných pro vstup do dolní parlamentní komory by mělo ještě SPD, Piráti a motoristé. Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek přešel na novou adresu, říká z Centra dopravních informačních systémů Radka Nastoupilová.
8: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edalnice.gov.cz v prohlížeči.
7: Původní adresa edalnice.cz zůstává nadále funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. No a judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qiangtao 3. místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil japonský soupeř Yoga Ota.
9: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
10: Čeká nás tropická noc, bude převážně jasno až polojasno, akorát na západě a severozápadě Čech budou přehánky a taky bouřky. Nejnižší teploty 24 až 19, no a zítra nás čeká jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a potom odpoledne a večer už přehánky a bouřky po celém území. Na severozápadě a západě Čech bude kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Krásné odpoledne, chvíli po páté, s vámi Kateřina Pechová a dáme si další hodinku, z čeho? Toho těch nejlepších hitů. Miley Cyrus a Flowers právě teď.

Calvin Harris a Summer, tematicky pěkně v tropickém dni, posloucháte Hit Radio. Užívejte si kolegů v práci, pokud tam ještě budete nějaký zítra mít, protože nebudou. Připravte se na to, že ještě tak týden a v republice nikdo nebude. V práci nevyřídíte nic, všichni totiž budou někde u moře, na chalupě nebo kdekoliv, ale zájem o zájezdy v prvním červencovém týdnu je letos údajně rekordní. Nejvíc nás láká Řecko, následované Chorvatskem a Itálií. No, spousta cestovek je úplně vyprodaná. Jenom jeďte, tady aspoň bude klid, jo. A až někam pojedete, tak si nás vezměte sebou, jo. Protože nás chytnete po celém světě. No a s náma ty nejlepší hity. Právě teď u Michael Jackson.

0: díky dešti. My si možná oddechneme zítra v noci, uvidíme, bude doufat. Jenom prosím vás, myslete na to, že opravdu mají přijít silný bouřky, tak víte jak, jo, nenechávat nic zbytečně venku, partnera taky schovejte, zaslouží si to, v pohodě. No a hlavně se nám uleví čerstvý vzduch. Dokážete si to ještě představit? Dáme si potom tanec v dešti. Za chvilku Zara Larsson, Disturb nebo Chumba Wumba.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj, Richarde, vítej zase u nás.
3: Ahoj.
2: Richarde, ty jsi ze Slevomatu.
3: Je to tak?
2: Jo, nemáš náhodou vyloženě něco podpultového, co by si nám tady tak říkajíc podsunul jako takovou nějakou, hele, exkluzivní informaci?
3: No, já nevím, co všechno můžu prozradit. To cestování můžu dneska. Kejvi na mě tady naše supervizorka, že můžu. Takže když si teď otevřete Slevomat, tak tam najdete takovou jako specialitku, která je vytvořena přímo pro začátek prázdnin.
2: Takže cestování.
3: Přesně. A právě tím, že je to největší sezona, tak je to jedna z největších kampaní, kterou děláme. Pojď si to říct, Nadí, ty jsi to připravovala, tak nám to prozradíš.
4: No tak dobré, no. Tak já vás všetkých zdravím.
2: Ahoj, Nadí.
4: A Ryža správně hovoril, keďže leto je tu a s ním aj chuť cestovat, my jsme to na Slevomate teda podporili obrovskými sezonnými zľavami na ty nejoblíbenější ponuky na cestování. Či už chcete zostať v Česku, v zahraničí, milujete hory, jazera, more. No prostě přijde si na chuť úplně každý.
2: Takže se vlastně teď nejvíc z celého roku vyplatí nakupovat dovolenou.
4: Jakoby, když jde o podpultovou informaci, tak vám povím len toľko, že se rozhodně neoplatí čekat.
2: Chcete mi naznačit, že lepší už to nebude?
4: Jakoby zase pr. My máme samozřejmě připravené nějaké další esa, ale teraz je to fakt nabombené.
2: No tak díky moc za podpultovku.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
5: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplast.hk.cz.
6: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce. Do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
7: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio. Tady bude jen

Carson právě teď na Hitrádiu. Krásné odpoledne. A pozor, pozor, protože i příští týden pro vás něco máme. Jo, budeme hrát o další krásné ceny z Top e-shopu s outdoor vybavením for camping. No to znamená, že na web nám můžete psát vaše historky na téma nejlepší výlet v nejhorším počasí. Já osobně třeba vždycky, když vyrazím na nějakou vyhlídku, tak není zrovna nic vidět. Mlha, brutální déšť a tak dále, jo? Ale každý máme něco. Podělte se s náma na webu hitradio.cz. Hrajeme o poukaz na nákup produktu značky Saleva v hodnotě 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek vyhlásíme vítěze. No a teď jsou tady Like It.

Karvaca dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Za chvilku 18 hodin, pomalu se s vámi budu loučit, v 6 si dáme samozřejmě ještě aktuální zprávy. No a zítra zpátky do práce. Jak přežít to horko v práci? Naštěstí, večer už by se mělo ochladit, do té doby, jo. Nepijte ani moc teplé, ani moc studené, za to ale pijte hodně. Jeste často, ale málo. Vemte si do kanclu kytku, jo. Dělejte si často přestávky, to v práci určitě oceníte a váš šéf taky. No a začněte pracovat brzy, což chápu, že se vám třeba nechce. No a v noci. Žádný kafe, žádný alkohol, předvětrák, misku s ledem, jo, a oblečte si mokrý ponožky. To by mohlo zabrat alespoň na pár hodin. Držím pěsti na krásný zbytek neděle. Tematicky hot and cold, Katy Perry už za malou chvíli, k tomu Leony nebo Lucenzo a Don Omar. Ahoj!

0: www.albertneporazitelné.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
8: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
8: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
8: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Parviléta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barviléta. Více info barviléta.cz a Facebook.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
12: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
3: Rádia.cz Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce ve sněmovně prosadit nepromlčitelnost trestného činu vraždy. S vložením příslušného pozměňovacího návrhu počítá u nejblíže projednávané novely trestního zákoníku. Novel tohoto zákona je aktuálně v dolní komoře několik. Plzeň chce mít více zelených střech. Město proto spouští nový grantový program. Kdo může příspěvek získat a v jaké výši, přibližuje mluvčí města Barbora Hájková.
5: Nový grantový program Zelené střechy Plzně je určený fyzickým osobám i dalším subjektům, třeba společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvům, které chtějí vybudovat zelenou střechu na stávající budově. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a činí 650 až 2200 korun za metr čtvereční.
4: Zelené střechy pomáhají ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu, která by jinak odtekla do kanalizace. S definitivním složením delegace na summit NATO v Ankaře seznámí ministr zahraničí Petr Macinka nejdřív v pondělí vládu. Řekl to dnes na Primě, potvrdil jen, že termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla, jak to uložil ústavní soud v předběžném opatření, vypršel v pátek. No a ještě zítřejší počasí má být jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnost. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jen v západní polovině Čech, později se budou vytvářet i na ostatním území. Nejvyšší teploty až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39.
6: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu z MOL Move.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
11: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.

0: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
0: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Yeah, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
0: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tiskulevně.cz. Náplně hned.
11: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
12: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
4: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: www.garage.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Černá Hora. Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
12: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: This is Ava Max. All the hits.
1: Hit Radio.
2: Zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu.

0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Better days are coming.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.